0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrija Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátelé lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC v rozhlasovém přenosu. Časopis Time poté umístil Šostakoviče na svou titulní stranu. Symfonii číslo 7 C-dur zvanou Leningradská nyní vyslechneme v provedení Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C-dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney, soprán, Catherine Wynn Rogers, alt, Jamie McDougall, tenor, Stephen Gett, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne, flétna, Robert Cassier, hoboj, André Boutard, klarinet, Gérard Fezandier, fagot, Michel Berges, lesní roh a Jacques Février, klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagné flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Harnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Setkáváme se v pořadu Návštěva. A dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. A vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat, že si vykáme. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: My jsme si, Táňo, dohodli, že uděláš velký výběr hudby, kterou ráda posloucháš a kterou by si ráda také nabídla posluchačům.
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně přemýšlela, jakou hudbu vybírat, protože kdybych měla vybrat všechno, co mám ráda, tak by nám nestačilo několik dnů. Tak jsem se rozhodla, že vyberu skladby, které mám spojené s nějakou vzpomínkou nebo událostí, situací nebo s nějakým člověkem. Aby to mělo takovou nit třeba, abych to tak řekla. No, my jsme teď slyšeli kytaru jako první ukázku. O kytaristech se občas říká, že poslouchají jenom kytaru a jiná hudba, že je moc nezajímá. My jsme sice kytarou začali, ale nebudete poslouchat kytaru celou dobu. Já jsem sice kytaristka a je to nástroj mému srdci opravdu nejbližší a španělskou hudbu mám moc ráda. Ale stejně tak ráda poslouchám i klavír, housle, orchestry. Mám oblíbené skladatele, kteří pro kytaru v životě nic nenapsali. Takže tolik na úvod. A ještě bych možná třeba mohla říct, že já jsem byla hudbou obklopená už od narození. Hudba pro mě byla něčím naprosto samozřejmým. Rodiče mi pouštěli od prvních dnů mého života Bacha, Janáčka, Prokofieva, Stravinského. Jeden jejich kamarád, když viděl, jak ležím v kolíbce a pokojem se nese Taras Bulba, tak řekl, tak to jí v 15 bude Hindemith málo. Vzpomínám si, že třeba byla jsem v Národním divadle, když mě byly 3 roky, na baletu Petruška. Ale mám takovou jednu první hudební vzpomínku, a ta není vůbec o klasice a je to tak zvláštní a silná vzpomínka, že jsem si ji občas vybavila a dokonce jsem napsala takovou krátkou básničku. Vlastně já jsem ji ještě asi nikdy nikomu nečetla. Tak mám?
1: Tak nám ji přečti.
2: Jedna z mých prvních vzpomínek má všech 5 smyslů. Západ slunce zasazený do okenního rámu a rychle tmavnoucí obloha. Z níž otevřeným oknem vane jarní vzduch a mísí se zvůní čokolády, která se pomalu rozpouští na jazyku. Máma mě drží v náručí a z černé desky se line chraptivý hlas, trubka a neznámý slova. No, co člověk ví ve 2 letech. Teprve mnohem později jsem pochopila, že v té chvíli dotknul se mě osud. Hudební bůh v podobě božského sečma stiskl mi srdce, vzal mě za ruku a já udělala první krok do labyrintu hudby. A v tom bludišti se toulám dodnes.

0: Tak to byl slavný černošský spirituál Down by the Riverside. Zpíval Louis Armstrong, spolu s ním zpíval sbor Cy Olivera a hrál soubor All Stars. Pedagožka na kytaru zahájila svůj hudební vnímání černošským spirituálem, tedy takovou skladbou, která uchvátila srdce mnohých teenagerů v době, kdy Louis Armstrong zavítal i do Prahy. Jak to bylo dál s tou hudbou?
1: Dál to bylo tak, že u nás se kromě klasiky poslouchal hodně ten jazz a já jsem vyrostla na hudbě z Osvobozeného divadla a samozřejmě na Semaforu, protože jsem vyrůstala v 60. letech. Moje máma vystudovala na konzervatoři operní zpěv a táta klavír. A já si vzpomínám na večery, který jsem měla strašně ráda. Když si táta sedl ke klavíru, máma si stoupla vedle něj a já jsem říkala, co mají hrát a co má máma zpívat. A měla jsem třeba moc ráda Mozartovy písně, ale asi nejradši jsem vlastně měla Martinů písničky na jednu a na dvě stránky. A možná nejradši vlastně to byl Sen Panny Marie, kterou jsem vybrala taky, aby jsme si ji poslechli, protože tato písnička mě uchvátila, když mě bylo třeba 5-6 let, protože mi přišla taková tajuplná v té prostotě a v těch zvláštních harmoniích a v těch postupech v klavíru.

0: Tak to byla jedna část suity s názvem Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. Byla to část s názvem Sen Panny Marie. Zpívala Magdalena Kožená, na klavíry doprovázel Graham Johnson.
1: A jak to bylo dál, tak já jsem samozřejmě měla začít hrát na nějaký hudební nástroj, ale nezačala jsem hrát ani na klavír, po kterým jsem vlastně toužila, ani na trubku, teda jako Armstrong. Dali mi do ruky housle. Tak jsem začala hrát na housle. A měla jsem je ráda, myslím, že jsem hrála docela dobře. A samozřejmě, že tím pádem mám hodně moc oblíbených houslových skladeb, ale já jsem hodně přemýšlela, co bych vybrala. Mám ráda Čajkovského houslový koncert, ke kterému se vracím kdykoliv mohu a ráda ho poslouchám. A právě ten mám zase spojený s takovou vzpomínkou, jak jsem seděla na zemi před televizí, bylo mi 10 let a naprosto fascinovaně jsem poslouchala a hlavně jsem koukala na krásného mladého Vaška Hudečka a jeho debut na Pražském jaru. A tenhle koncert mám prostě spojený s tím, že jsem spěchala odněkaď domů jarními ulicemi Prahy, abych to prostě stihla.

0: Slyšeli jste koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Petra Iliče Čajkovského. Hráli Václav Hudeček, Česká filharmonie, řídil David Oistrach.
1: No a tak to vypadalo, že za pár let logicky půjdu ke zkouškám na konzervatoř, na to houslový oddělení. Ale pak se něco stalo. Bylo léto a o prázdninách, to mi bylo 10 nebo 11, tak se mi dostala do ruky kytara, taková stará, otlučená, s kovovejma strunama. Hráli na ní kluci u ohně. A mně se líbilo, že se na ní dají doprovázet písně.

Vím, že tenkrát taky teda stála 365 korun a to nebylo málo tenkrát, to bylo hodně peněz. No a tak jsem se učila sama dál a doprovázela jsem si písničky a potom zase přišlo jaro. A najednou jsem dostala od nějakých známých lístek na kytarový recital slavného španělského kytaristy Narcise Yepeze. Já jsem tomu nevěřila, říkala jsem, cože na pražském jaru kytara v Rudolfínu. No ale šla jsem tam a pan Yepes hrál. Doteď si pamatuju, že to byli různý starý španělský renesanční mistři, Gaspar Sanz, a pak jsem slyšela Bacha, Granadose a Falju. A tenkrát to byl prostě taky nějaký osudový zásah, protože si vzpomínám, že jsem odcházela z toho Rudolfína úplně jako ve snu a najednou jsem jako pochopila, že to je to, co chci, že takhle chci, nebo teda takhle ne, ale by nešlo, ale že chci hrát na kytaru. A tak jsem začala okamžitě se učit na tu klasickou kytaru a cvičila jsem dost, myslím, posedle a za 4 roky jsem udělala zkoušky na konzervatoř. A teď bych moc chtěla poprosit o ukázku z něčeho, co je strašně známý, ale pro mě to má taky velkou vzpomínkovou hodnotu. Je to Concerto de Aranjuez od španělského skladatele Joaquina Rodriga.

0: Nebyla to ukázka, ale byl to celý koncert. Od Joaquina Rodriga, jeho aranjuezský koncert, hráli John Williams a orchestr Philadelphia řídil Eugene O'Mandy. Slavná nahrávka, starší sice nahrávka, ale stále žádoucí.
1: Já jsem poprvé tenhle koncert poslouchala z kazety, kterou mi přetočil z desky můj tehdejší učitel na kytaru. Vím, že to bylo v zimě na konci 70. let minulého století. Padal sníh, vločky poletovaly za oknem. A já jsem seděla v pokoji v centru Prahy a sněla jsem o Španělsku, o teple, o létě, o svobodě. A věděla jsem, že je to jenom sen, že se mi prostě nemůže podařit podívat se za tu železnou oponu. Ale za pár let mě potkalo neuvěřitelné štěstí. Díky mnoha shodám náhod jsem se dostala na mezinárodní kurzy k legendárnímu kytaristovi a pedagogovi Alexandru Lagoyovi. Nebylo to vo Španělsku, ale v jižní Francii. A tam jsem ten aranjuez slyšela poprvé naživo. Bylo to v Antibes, na břehu moře. Začátek koncertu byl v 10 večer. Já si vzpomínám, jak jsem se dívala na nebe, který bylo plný hvězd. A vzduch byl plný vůní a do hudby se vzdáleně mísil zvuk mořských vln.
0: Ty jsi zmínila, že ten aranjuezský koncert ti dal tvůj profesor hry na kytaru.
1: Tenkrát to byl ještě student konzervatoře. On mě připravoval na konzervatoř a byl to manžel legendární houslistky Shizuki Ishikavy. Takže já jsem se vlastně už tenkrát potkala i s Shizukou. A chodila jsem k ním a on mě prostě učil na kytaru. No. A dostala jsem se na konzervatoře. Pak mě učil pan profesor Jirmal a potom pan profesor Sádlík. To byli moji kytaroví pedagogové.
0: Takže to byla ta nejlepší škola, nejenom teda česká. A Jiří Jirmal svého času párkrát jsem se s ním setkal v rozhlase. Natáčeli jsme spolu taky nějaký rozhovor. A to byl senior.
1: No, tak myslím, že jsem měla štěstí, že se mi jako dostalo, že jsem mohla studovat u vlastně těch dobrých profesorů a když už teda musím vzpomenout, sice to bylo jenom několik týdnů, co jsem pracovala u pana profesora Lagoyi, ale já vlastně z toho čerpám dodnes. On byl neuvěřitelný pedagog, člověk. Na ty setkání s ním opravdu nikdy nezapomenu. Třeba jenom vlastně mě to došlo až po strašně moc letech, protože třeba my máme, že jo, slavného skladatele, který napsal hodně věcí pro kytaru a to byl Heitor Villa-Lobos. A představte si, že ten Lagoya se s tím Lobosem znal, protože se potkali, když byl Lagoya mladý a ten Lobos už byl jako starší, tak se někde setkali a mě Lagoya vyprávěl, že mu pan Lobos přesně řekl, jak si představuje, jak se mají hrát jeho preludia. A ten Lagoya mi to řekl. Takže já vlastně mám zprostředkováno tímto způsobem, jak si představoval sám autor interpretaci svých 5 preludií. No není to krásný?
0: Takže si absolvovala konzervatoř v Praze pod vedením Jirmalovým a Sádlíkovým. Ten ano. Profesor Arnoš Sádlík, to byla taky určitá legenda.
1: Taky, on byl z Brna, potom přišel učit do Prahy. Já jsem ho měla moc ráda a bohužel vím, že jsme se jednou potkali, když už jsem samozřejmě odabsolvovala a slibovali jsme si, že se sejdeme a dáme si kafe nebo vínko a pak najednou mi někdo říkal, že už tady mezi náma není. Vždycky si říkám, že by člověk neměl odkládat věci, které se už nedají pak vrátit. No. No, než se od těch kytarových vzpomínek a nahrávek dostanu zase k jiným nástrojům, tak bych ještě zmínila jednoho kytarového autora, kterým je Agustín Barrios Mañoré. Od něj mám ráda asi všechny skladby, ale já jsem vybrala Choro de Saudade. Mimochodem, víš, co je to Saudade? Má se to vyslovovat opravdu Saudade a ne Saudade. A je to portugalský výraz pro melancholii, stesk, nostalgii a touhu po něčem, co je navždy už ztracené. Něco, co jsme zažili, prožili a co se už nikdy nemůže opakovat. Je to smutek ze ztráty spojený se vzpomínkou a vděčností za štěstí, které se už nevrátí. Já jsem tuhle skladbu poprvé slyšela na kytarovém festivalu Open Guitar v podání vynikajícího kytaristy Zorana Dukiče. A ta jeho interpretace mě prostě emotivně zasáhla. Vzpomínám si, jak jsem tam seděla a měla jsem úplně jako sevřený krk dojetím. Když dohrál, tak v několika vteřinách ve mně uzrálo rozhodnutí, že založím soutěž pro mladý kytaristy. A to jsem udělala. Ty jsi to zmiňoval na začátku. Já jsem ještě ten večer na tom začala pracovat a Pragytara klasika se teď konala už po 17. A já opravdu nevím, jestli bez toho zážitku, toho čorose, by ta soutěž vůbec vznikla.

0: Tak to byla skladba Agustína Barriose s názvem Choro di Saudade. Hrál Petr Seidl.
1: No a pak jsou samozřejmě skladby a skladatelé, bez nich si fakt neumím život představit. Začnu Johannem Sebastianem Bachem. Mohla bych vybrat cokoliv, ale nakonec jsem se rozhodla, že to bude Čakona z houslové partity D-moll, protože já ji mám samozřejmě ráda i v houslové verzi. A ta kytarová je pro mě něčím velmi taky zvláštní. Třeba to vám prozradím, no. Já jsem si kdysi slavnostně slíbila, že dokud Čakonu nezahraju, tak se nevdám a nebudu mít děti. Většinu svých slibů dodržuju, ale tady jsem selhala. Takže Čakona v kytarové úpravě.

0: To byla slavná čakona Johanna Sebastiana Bacha z partity pro solové housle číslo 2, tentokrát v úpravě pro kytaru.
1: A já bych teď od kytary přešla ke klavíru, ale u Bacha bych ještě chtěla zůstat. A tady bych mohla vybrat cokoliv. Temperovaný klavír, francouzské suity, anglické suity. To všechno je krásné, všechno poslouchám, všechno znám, ale já jsem si vybrala partitu B-dur a začátek Preludium a Almandu. Tahle partita mě totiž hodně provázela tím divným obdobím před pár lety, kdy jsme všichni museli sedět doma, když jsme šli ven, tak jsme si museli vzít roušky. A já jsem to období prožívala dost špatně. A když mi byla už opravdu hodně beznadějně, tak jsem si tuhle zrovna hudbu pouštěla a to mi dodávalo nějakou sílu a víru, že bude zase lépe.

0: Partita pro klavír číslo 1 B dur, BWV 825, cyklu 6 partit. Johanna Sebastiana Bacha zazněla v provedení Marie Perahy.
1: No, dalším skladatelem, kterého potřebuju poslouchat a kterého můžu vlastně poslouchat kdykoliv a cokoliv, tak to je Wolfgang Amadeus Mozart. Ať jsou to opery, symfonie, koncerty. Zase jsem musela přemýšlet, co vybrat. Ono je totiž od Mozarta krásný všechno. Ale nakonec jsem se zase zaměřila na ty svoje vzpomínky a tak jsem vybrala klavírní koncert A-dur. A ten jsem totiž poslouchala poprvé, kdysi v autě, když jsem taky poprvé jela sama po dálnici a zažívala jsem takovej opojný pocit z té rychlosti a přitom jsem měla pocit, že mám všechno pod kontrolou. Bylo léto a kolem mě se míhaly zelený stromy a všechno bylo zelené a svítilo slunce a tenhle koncert je pro mě prostě zelenozlatý. Stačí, když slyším ty první takty a zase se ocnu v tom autě mezi tím sluncem a těma stromama.
0: Tak tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A dur Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 488. Hrají maďarský pianista Jöne Jandó a koncertus hungaricus řídí Matyáš Antal.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur, Kechel 488 Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jene Jando klavír a Concertus Hungaricus řídil Matyáš Antal.
1: No a další skladatel, který mě provází opravdu celým životem, je Frédéric Chopin. Když mě bylo 16, tak jsem poprvé slyšela jeho preludia opus 28. Slyšela jsem je v Rudolfínu. Vím, že v první půlce byly ještě jiný Chopinovy skladby, už nevím, co tam bylo, ale preludia bylo, jak se uvádí, často jediné číslo druhé půlky. A vzpomínám si, že byl takový opravdu ten bezútěšný, sychravý listopadový večer. A já vím, že jsem chtěla už jít domů a najednou jsem si všimla před Rudolfínem plakátu, že je ten koncert a něco mě jako řekalo, tak budeš ještě na koncert, i když je ten celý den takový celý smutný a upršený. A takže ty preludia mi nějak hodně zapadly do mé nálady. A vzpomínám si, že na mě opravdu nějak hrozně silně zapůsobily a tenkrát jsem o nich vůbec nic nevěděla. A teď po letech jsem je poslouchala znova a napadlo mě, že to je vlastně takový Chopinův hudební deník, takový krátký vzpomínky a sny, který mohl na Malorce zažívat, protože to je vlastně, že už 24 preludií velmi krátkých, nejkratší má asi 30 vteřin, nejdelší je to slavné Dešťové, ale jinak jsou to opravdu krátké kousky a mně to přišlo jako, že to je opravdu jako deník, že když vypovídá, jak každý den je jiný, některý je plný slunce a některý den je špatný a úplně v tom cítím ty pocity naděje, radosti, strachu, smutku, beznaděje a ty hrůzy ze smrti, který tam musel prožívat.
0: Uslyšíte výběr z preludií Frédérica Chopina, bude hrát Gary Colson.

0: To byl výběr z preludií Frederika Chopina. Hrál Garrick Ohlson.
1: Teď jsem se chtěla dostat k jinému nástroji, a to je lidský hlas. Protože to říkal právě, jednou to řekl pan profesor Lagoya, nám položil otázku, řekl, studenti, řekněte mi, jaký je nejdokonalejší nástroj. Tak někdo říkal, tak varhany, někdo klavír, hádali. A on řekl, ne, lidský hlas. Uvědomte si, co udělá člověk v první chvíli, když vyleze na svět. Otevře pusu a začne používat svůj hlas. No a já mám mu samozřejmě ráda i zpěv. A protože mám dva syny, jeden je klavírista, druhý syn je zpěvák. A doma by bylo zpíváno, protože maminka vlastně taky vystudovala ten zpěv. A já si myslím, že zpěv vlastně by nám měl být opravdu nejpřirozenější hudebním projevem. Každý by měl, i když neumí zpívat, jako nebo nemá školený hlas, tak ten zpěv je důležitý. Já třeba ne, že bych nutila, ale já chci, aby moji žáci zpívali. Já chci, aby prostě uměli zpívat to, co hrajou, protože vždycky jim říkám, když zaspíváš tady ten kousek, tak si uvědomíš, jak to chceš vlastně zahrát. Protože oni to třeba hrajou špatně, artikulujou a já řeknu, zaspívej to. A zaspívá to dobře. Já říkám, no a teď to takhle zahraj. Takže zpěv jako je pro mě strašně důležitá věc. No a taky mám ráda některé opery, mám ráda písně, mnoho písní, ale mám takový zase zážitek z doby velmi nedávné. Před 2 lety jsem byla poprvé v Toskánsku. Objevila jsem opravdu novou zemi a prostě si vzpomínám, že jsme tam jako celý den nějak jezdili a mě najednou v hlavě se jakoby spustila jedna árie od Gluka. Ale je to opravdu nádherné bel canto, pro mě je to árie, která se jmenuje O mio dolce ardor. A já jsem to poslouchala v podání Ramona Vargase. Zajímavé je, že ta árie je samozřejmě krásná sama o sobě, ale když ji slyším třeba s klavírem nebo v podání třeba ženského hlasu, tak na mě nepůsobila tak fantasticky jako tato jediná prostě interpretace, kterou jsem právě chtěla, aby tady zazněla. Vždycky už tuto árii budu mít spojenou s tím Toskánskem, s tím domem ve Stráni, kde jsem bydlela, s těma cypřišema, fíkovníkama, olivama a s barvama v okolí města Siena, které je opravdu hnědé a všude okolo jsou všechny možné odstíny hnědé barvy. A to je pro mě teď tato árie.

0: To byla árie O del mio dolce ardor od Christofa Willibalda Glucka. Kancona pro tenor a orchestr. Zpívala Ramon Vargas, hrál komorní orchestr.
1: No a pak jsou chvíle, kdy každý z nás třeba potřebuje najít nějaký klid, přemýšlí o pokoře. A to je moment, kdy si pustím právě Samuela Barbera, jeho Adagio for Strings. K tomu nemám žádnou vyloženě vzpomínku, ale vím, že je to pro mě hudba, kterou jsem objevila vlastně nedávno, před pár lety teprv. Ale je v ní něco nadpozemského, něco, co dovedu těžko popsat slovy, ale prostě já myslím, že když si ji teď poslechnete, že to pochopíte.
0: Tak tady je Adagio pro smyčcový orchestr opus 11. Samuela Barbera. Hraje Filharmonie Los Angeles, řídí Leonard Bernstein.

0: Tak to bylo Adagio pro smyčcový orchestr opus 11 Samuela Barbera. Hrála Filharmonie Los Angeles, řídil Leonard Bernstein.
1: Říkám si, čím skončit? Zase kytarou, protože jsem kytaristka. Já myslím, že kytary už bylo hodně. A kdo mě zná, tak by čekal, že se tady ještě ozve Prokofiev, Janáček, Beethoven, Brahms. To možná příště, ale ještě tady nezaznělo nic od Antonína Dvořáka. A tady bych zase mohla vybrat důmky nebo písně, klavírní kvintet, symfonie, klavírní koncert, houslový koncert. Ale já si myslím, že bych si chtěla poslechnout vlastně nejkrásnější čelový koncert. Pro mě je Dvořákův čelový koncert zaprvé nejkrásnější koncert pro violončelo, ale já myslím, že je to nejkrásnější koncert na světě jako ze všech koncertů pro všechny možné nástroje. Nevím proč. Má obrovský kouzlo, barvy. Já ho poslouchám celý život. Ve všech možných interpretacích. Slyšela jsem ho mockrát naživo. A vždycky mi učaruje. Dvořáka jsem poslouchala na svém starém gramofonu z takových těch černých desek. Když mě bylo 16, poslouchala jsem ho v průběhu mnoha let a když mi bylo smutno i veselo, kvůli tomuhle dílu mi párkrát dokonce přišlo hrozně líto, že na to čelo nehraju. A dokonce se mi zdálo několikrát v noci, že sedím na pódiu, držím violončelo, orchestr končí předehru a já mám začít hrát. A v tom snu to byl strašný pocit, že jsem si říkala, co tu dělám, teď já na to čelo neumím hrát. No ale já jsem nasadila a ono to šlo. Já jsem prostě začala to slavný téma a pak jsem se probudila. No a na hudbě je právě nádherný to, že je pořád tady stejná, živá, jenom my se měníme. My jsme jiný, my stárneme, ale ta hudba je pořád stejná a mění se jenom okolnosti. A to je právě to krásný a proč by ta hudba tady měla být vždycky zachovaná.
0: Nesmrtelný violončelový koncert číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka hrají Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

0: Tak to byl koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Slyšeli jste první díl pořadu Návštěvy, tentokrát u paní Táni Klánské. Druhý díl pořadu uslyšíte od 8 hodiny v neděli ráno. S Taťánou Klánskou rozmlouval Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur je teď pro příští 4 hodiny vaším průvodcem Petr Weber. Můžeme se, vážení a milí, společně těšit na hudbu od Martinů, Ebena, Dvořáka, od Charlese Gounoda, Bedřicha Smetany a dalších autorů 19. 18. i 20. století. Na úvod nám zahraje Ivo Kahánek, výběr z klavírních skladeb Antonína Dvořáka. Amprompty, intermezzo, ekloga, allegro, tempo di marcia a další.

Pochodové tempo di marcia uzavřelo výběr skladeb z opusu 52 Antonína Dvořáka, skladeb klavírních, které nám hrál Ivo Kárek. A na řadu přichází, vážení a milí, další český klasik Bedřich Smetana. Poslouchejme v nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeho šéfdirigenta Petra Popelky v nahrávce z roku 2024 symfonickou báseň Richard III, psanou podle předlohy Williama Shakespearea a psanou ve Švédsku.

Dozněla jedna z takzvaných švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, dílo zkomponované za jeho pracovního několikaletého pobytu v Göteborgu. Byla to symfonická báseň Richard III., a sice v nahrávce Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Soubor Collegium Marianum je pražský ansámbl specializovaný na historicky poučenou interpretaci staré hudby, soubor vedený flétnistkou Janou Semerádovou. Poslouchejme v jejich podání koncert pro dvě flétny, smyčce a basso continuo od Johanna Friedricha Fasche.

0: Na stanici D-dur teď v uplynulých 11 minutách zněla barokní hudba, a sice v podání barokního orchestru Collegium Marianum, tedy souboru s historickými dobovými nástroji. Poslouchali jsme koncert pro dvě flétny, smyčce a basso continuo od Johanna Friedricha Fasche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Francouzského romantika Charlese Gounoda, vážení posluchači, si určitě spojujeme úplně nejvíc s hudbou operní. Fausta Markétka, případně Romeo a Julie. Sáhneme ale do diskografie s tímto skladatelem k hudbě duchovní. Budeme poslouchat mši ke svaté Cecílii, tedy mešní kompozici věnovanou katolické patronce hudby a hudebníků, a poslouchejme ji v nahrávce, kterou pořídil Jean-Claude Hartemann, se solisty Pilar Lorengar, Heinzem Hoppem a Francem Krasem a se sborem René Duclose a s orchestrem Pařížské konzervatoře.

0: To byla mše ke svaté Cecílii, mešní kompozice věnovaná patronce hudby a hudebníků, kterou zkomponoval francouzský romantik Charles Gounod, jinak operní skladatel. Nahrávku pořídil dirigent Jean-Claude Hartemann, hrál orchestr pařížské konzervatoře, zpíval sbor, který vede René Duclos, a solisty byli Pilar Lorengar, Heinz Hoppe a Franz Krass.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď přichází na řadu hudba jednoho z českých židovských umělců, jehož život se nedobrovolně a příliš brzy uzavřel v Osvětimi. Jednoho z takzvaných terezínských skladatelů, hudba Gideona Kleina. Jeho duo pro housle a violončelo nám zahrají Josef Špaček a Tomáš Jamník.

Na stanici D-dur nám teď hráli husista Josef Špaček a violončelista Tomáš Jamník. Poslouchali jsme duo pro housle a violončelo od Gideona Kleina, skladatele, jehož život se za druhé světové války, za holokaustu, uzavřel v Osvětimi. A s Janou Bouškovou se teď vracíme do Francie. François Adrien Boaldier, koncert pro harfu a orchestr C-dur. Se solistkou uslyšíme Československý komorní orchestr.

Na stanici D-dur nám hrála Jana Bůšková, česká známá harfistka. Hrála s Československým komorním orchestrem a hrála koncert C-dur, který napsal Francouz François-Adrien Boaldier. Předlohou hudby, která teď bude znít, byl menuet Jeana Pierra Duporta. 9 variací na tuto skladbu napsal pro klavír Wolfgang Amadeus Mozart a zahraje nám je Miroslav Sekera.

Posloucháte, vážení a milí, stanici D-dur Českého rozhlasu a na ní jsme teď hráli v tónině D-dur. Bylo to 9 variací na téma menuetu od Jeana Pierra Diporta, které napsal Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír hrál Miroslav Sekera.

Saháme do rozhlasového archivu, saháme k nahrávkám, které vznikly za šéfdirigentského působení Petra Popelky, a teď to bude hudba Bohuslava Martinů se solistou Josefem Špačkem a se sočerem natočil koncert pro housle a orchestr číslo 1.

Bohuslav Martinů, koncert pro housle a orchestr číslo 1. Solistou této skladby byl Josef Špaček a spolu s ním hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený šéfdirigentem Petrem Popelkou. Petr Eben, klasik české hudby konce 20. století nebo celé druhé poloviny 20. století, zhudebnil v mládí středověkou milostnou poezii v cyklu písní, který nazval Písně kloutně. Zaspívá nám je teď Kateřina Kněžíková, hrát bude na harfu Kateřina Englichová.

0: Angličtina, francouzština, němčina a stará čeština. To byly jazyky, ve kterých teď dozněly písně Kloutně Petra Ebena, cyklus zhudebňující středověkou milostnou poezii. Petr Eben napsal tuto skladbu pro ženský hlas a kytaru, ale dá se hrát i ve verzi s harfou a právě tu jsme poslouchali. Na harfu hrála Kateřina Englichová, zpívala Kateřina Kněžíková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba Antonína Dvořáka, vážení posluchači, už dlouho, dávno není zdaleka jen majetkem českých hudebníků. Pojďme si to připomenout další nahrávkou, kterou teď vybíráme. Hrát bude rakouský orchestr, řídit bude italský dirigent, vídeňští symfonikové a Carlo Maria Giulini. A v jejich podání Dvořákova 7. symfonie D-moll.

Na stanici D-dur dozněla nejtemnější, nejdramatičtější z posledních čtyř vrcholných symfonií Antonína Dvořáka, symfonie číslo 7 D-mol. Vídeňské symfoniky řídil Carlo Maria Giulini.

A teď se, vážení a milí, můžeme trochu stišit. Přichází nám hrát varhaník Jaroslav Tůma, a sice Bachovu chorálovou partitu s tématem písně O Gott, du fromme Gott.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to už od roku 2005, vysílá klasickou hudbu. Hrál Jaroslav Tůma a v jeho podání jsme poslouchali chorálovou partitu Johanna Sebastiana Bacha, jejímž základem byla melodie evangelické německé luteránské písně O Gott, du from Gott. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur, vážení a milí, začíná teď pravidelný vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Nazýváme ho od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Co nás dnes čeká? Mimo jiné hudba Telemanova, Bachova nebo Bieberova i některých méně známých autorů a pak také hudba raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, samozřejmě na historické nástroje. Nejdříve uslyšíme skladbu duchovní Salve Regina od Nicoli Porpory. A to v podání souboru Stile Galante, ve kterém solo zpíváme co sopranistka José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a jejímž vysíláním vás teď provází Petr Weber, dozněla skladba Salve Regina ad te suspiramus od Nicoli Porpory. Zpívala José Maria Lo Monaco a hrál soubor Stile Galante.

Pro příštích několik desítek minut nás čekají v našem vysílání Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho. Zásadní dílo z přelomu 16. a 17. století, ve kterém slyšíme napětí mezi odcházejícím madrigalovým stylem vrcholné renesance a experimenty patřícími už novému, tedy baroknímu slohu. Jeho dvojzborová koncepce odpovídá dispozici benátského chrámu svatého Marka. Však také v Benátkách v roce 1610 mariánské nešpory byly vytištěny, vydány a v roce 1613 provedeny. Mají 14 individualizovaných částí, sahají od monumentálních ploch až k intimním modlitbám. Monteverdiho Vespro della Beata Vergine, tedy skladbu opěvující blahoslavenou panu Matku Boží Marii, uslyšíme v podání souboru Pygmalion, založeného v roce 2006 v Bordeaux, souboru řízeného Rafaelem Pichonem, zpěvákem ročníkem 1984.

0: Na stanici D-dur dozněly mariánské nešpory Vespro della Beata Vergine od Claudia Monteverdiho, monumentální dílo z počátku 17. století. Učinkovali solisté Céline Chen, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, Zachary Wilder, Antonin Rodpierre, Etienne Bazola a Nicolas Brumans a s ním sbor a orchestr Pygmalion, který založil a řídí od roku 2006 v Bordeaux Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následuje teď koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo v tonině F-dur od Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Christian Binde, Jörg Schultes, Ingeborg Scherer, Annette Wennert, Annette Speer, Juris Teichmannis a Michael Schneider, který hraje na zobcovou flétnu a zároveň je uměleckým vedoucím účinkujícího souboru barokního orchestru La Stagione Frankfurt. Schneider založil tento soubor v roce 1988, 10 let poté, co pravidelně hrál s kamerátou Köln.

Pod vedením hráče na zobcovou flétnu Michaela Schneidera nám soubor La Stagione Frankfurt zahrál Telemannův koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo. Obraťme teď pozornost ke starší hudbě. Bude to Missa Ecco si Beato Giorno, jejímž autorem je Alessandro Striggio. Je to mešní kompozice napsaná pro 40 hlasů v 5 sborech. Účinkuje soubor i Fagiolini, který řídí Robert Hollingworth.

0: To byla, vážení posluchači, mše pro 40 hlasů v 5 sborech. Misa Ecco si Beato Giorno. Autorem byl Alessandro Strigio a interprety byl soubor i Fagiolini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příští necelé 2 minuty nám bude na barokní housle hrát Isabel Faust, a sice fantazii, kterou napsal Nicola Matejs.

fantazii Nikoly Matejse nám, vážení a milí, na barokní housle zahrála Isabel Faust. A teď vybíráme z diskografie souboru Collegium Vocale Chant. Založil ho a od roku 1970 řídí Filip Reveche. Uslyšíme v jejich podání slavné Bachovo moteto Jesu meine Freude, obracející se k Ježíši jako k mé radosti.

Posloucháte stanici D-dur. Ve vokálně instrumentální verzi doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. A to v podání sboru a barokního orchestru Collegium Vocale Chent, který po desetiletí vede jeho zakladatel Filip Hreveche. Za další nahrávkou, kterou zařazujeme do našeho vysílacího projektu od Klaudia k Ludvigovi, věnovaného historicky poučené interpretaci staré a starší hudby, stojí dva soubory, Ars Antiqua Austria a Salzburg Lut Consort. Uslyšíme sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 od Heinricha Ignáce France von Biebra, skladatele, který působil nejprve v Kroměříži a potom dlouhá léta v Salzburku.

Vážení posluchači, hudba, která právě dozněla, je datována rokem 1681. Byla to sonáta C-moll Heinricha Ignáce France von Biebera pro housle a basso continuo. Učinkovali soubory Ars Antiqua Austria a Salzburger Lutkoncert s uměleckým vedoucím Gunnarem Letzborem. Teď pro vás máme připravenou skladbu Caprice de Chaconne, krátkou kompozici pro kytaru, kterou napsal Francesco Corbetta, italský kytarista 17. století. Na barokní nástroj hraje Jakob Lindberg.

0: zvuk barokní kytary nám přinesl Jakob Lindberg. Poslouchali jsme Caprice de Chaconne od Francesca Corbetti, italského kytaristy 17. století.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sledujete stanici D-dur a její vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Náš vysílací projekt přibližuje v nahrávkách historicky poučený přístup ke starší hudbě. Beethovenův život teď přesáhneme o několik let. Zemřel v roce 1827 a už z roku 1833 je italská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, raného romantika. A právě jí se s historickými nástroji věnoval soubor Le Concert de Nation, který založil a řídí katalánský gambista Jordi Savall.

0: Vážení posluchači, orchestr dobových nástrojů Le Concert de Nation, do jehož diskografie jsme teď sáhli, se věnuje hudbě od baroka až po romantismus. A právě tím druhým pólem byla skladba, která dozněla. Mendelssohnova italská symfonie z roku 1833. Řídil Jordi Savall a tím se uzavřel vysílací projekt stanice D-dur od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď je vaším průvodcem Petr Weber a můžeme se společně těšit na hudbu autorů 20. století, jako byli Olivier Messiaen nebo Petr Eben, na hudbu o něco starších autorů, jako byl třeba Karol Šimanovský nebo Benjamin Britten, případně na hudbu úplně současnou Jana Rianta Dřízala. Tak a nejdřív to bude Benjamin Britten a budou to tance z opery Gloriana, z opery, kterou napsal k oslavám korunovace britské královny Alžběty II. V roce 1953. Zpívá sbor Polyphony, sbor z Cambridge, jeho dirigentem je Stephen Layton.

Vážení a milí, poslouchali jsme tance, ryze vokální tance pro smíšený sbor z opery Gloriana, jejíž děj se odehrává kolem roku 1600, z opery, kterou napsal Benjamin Britten k oslavám korunovace Alžběty II. Britské královny v polovině 20. století. Zpíval cambridgeský sbor Polyphony. Na řadu přichází hudba z roku 1926. Stabat Mater Karola Szymanowského, polského klasika 20. století. Ale není to zhudebnění toho latinského textu velikonočního, ale jeho polského překladu. Zpívají Jadwiga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andrzej Holsky a polský státní filharmonický sbor. Hraje filharmonický orchestr z Katovic, celé provedení řídí Karol Stryja.

Doznělo zhudebnění katolického liturgického textu Stabat Mater, velikonočního textu o Matce Boží stojící pod křížem, ovšem v polském překladu jako Stála matka bolujonca. Zhudebnil ho Karol Šimanovský v roce 1926 a my jsme poslouchali nahrávku dirigenta Karola Stryji, ve které účinkovali Jadviga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andřej Hyolský, Polský státní filharmonický sbor a Polský státní filharmonický orchestr z Katovic. Třetí sonáta Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír, která teď bude u nás na stanici D-dur znít, je z první poloviny 50. let 20. století. Hrají Petr Nouzovský a Ivo Kahánek.

Vážení posluchači, interprety hudby, která teď dozněla, byli violončelista Petr Nouzovský a klavírista Ivo Kahánek. Poslouchali jsme v jejich podání sonátu číslo 3 pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinu. Strom života, to je název kompozice, kterou vybíráme pro dalších 20 minut. Jejím autorem je náš současník Jan Riant. Dřízali to skladba z roku 2015. Formu má koncertu pro housle, třizobcové flétny, basovou marimbu a smyčcový orchestr. Jan Riant Dřízal o sobě říká, že je detailista, který dlouze promýšlí náměty i skladby. Také o sobě říká, že se dokáže zamilovat do staré i do nové hudby, ale že za svého duchovního hudebního otce považuje Charlese Ivese. To byl americký vizionář, tvořící podivuhodné, ale zároveň sdělné struktury v první polovině 20. století. Poslouchejme Dřízalův Strom života v podání houslisty Milana al-Ajhaba, toho, který skladbu uvedl i v premiéře, a symfonického orchestru Českého rozhlasu s Markem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď dozněla skladba z roku 2015, kterou Jan Riant Dřízal nazval Strom života. Byl to koncert pro housle, tři zobcové flétny, basovou marimbu a smyčcový orchestr. Solistou byl Milan Al-Ashab a Marek Šedivý řídil členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče nese opusové číslo 147 a je to jeho definitivně poslední opus. Zkomponovaný v létě roku 1975, tedy v létě toho roku, kdy se Šostakovičův život uzavřel. Skladbu uslyšíme v podání Jurije Bašmeta a Michaila Montiana.

Uplynula půl hodina patřila u nás na stanici D-dur skladatelskému epilogu Dmitrije Šostakoviče, jeho sonátě pro violu a klavír opus 147 z roku 1975. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídili violista Jurij Bašmet s pianistou Michailem Muntianem.

Báseň o životě a o lásce, inspirovaná mýtem o Tristanovi a Isoldě, tak se dá charakterizovat nebo přiblížit symfonie Oliviera Messiaena, kterou obdařil orientálním názvem Turangalila. Je to více než hodinová skladba, ve které vedle orchestru zaznívá také solový klavír a Martenotovy vlny. Symfonie Turangalila zazněla poprvé v roce 1949 v podání Bostonského symfonického orchestru a Leonarda Bernsteina. Byla to skladba objednaná tímto tělesem a jeho šéfem Sergejem Kusevickým. My uslyšíme nahrávku, za kterou stojí Andris Nelsons, také v čele Bostonského symfonického orchestru, a ve které účinkuje pianistka Yuya Wang a hráčka na Martenotovy vlny Cecil Lartigot.

Uplynulých více než 70 minut, vážení a milí, patřilo u nás na stanici D-dur hudbě Oliviera Messiaena, klasika světové francouzské hudby 20. století. Poslouchali jsme jeho symfonii Turangalila, báseň o životě a o lásce. Hráli na klavír Yuya Wang, na Martenotovy vlny Cecil Artigo a bostonský symfonický orchestr řízený Andrisem Nelsonsem. Právě toto těleso uvedlo Turangalilu v roce 1949 ve světové premiéře. A teď nám přichází, vážení a milí, zahrát na varhany Jaroslav Tůma. Uslyšíme chorálovou partitu, jejímž základem je evangelická duchovní píseň Christ, der du bist, der helle tag. To se dá volně přeložit Kriste, jenž si světlo, před kterým mizí tma. Autorem varhanní skladby je Johann Sebastian Bach.

Na stanici D-dur právě dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho chorálová partita, tedy sled variací, založená na písni na chorálu Christ, der du bist der Helle Tag. Hrál Jaroslav Tůma. V podání pražských madrigalistů teď budeme poslouchat historizující kompozici Petra Ebena s názvem Pragenzia. Jsou to renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur. Prolog je nazván Zpívající fontána a potom přicházejí ty tři receptury, jak kule ohnivé dělati, jak zvony líti a kámen mudrců.

Du mir lieben!

0: Vezmi síry dva loty,
1: vezmi zlata dva loty,
0: vezmi zlata jeden lot,
1: nebo půl druhého.
0: To všechno zčiň ve spolu.

0: Kámen mudrců, to byla poslední část skladby s názvem Pragenzia, ve které Petr Eben zhudebnil texty rudolfinských, tedy renesančních receptur. Pražští madrigalisté byli interprety, uměleckým vedoucím byl Miroslav Venhoda a Petr Weber, který byl doteď vaším průvodcem, vám přeje příjemný další poslech našeho vysílání.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Setkáváme se v pořadu Návštěva. A dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. A vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat, že si vykáme. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: My jsme si, Táňo, dohodli, že uděláš velký výběr hudby, kterou ráda posloucháš a kterou by si ráda také nabídla posluchačům.
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně přemýšlela, jakou hudbu vybírat, protože kdybych měla vybrat všechno, co mám ráda, tak by nám nestačilo několik dnů. Tak jsem se rozhodla, že vyberu skladby, které mám spojené s nějakou vzpomínkou nebo událostí, situací nebo s nějakým člověkem. Aby to mělo takovou nit třeba, abych to tak řekla. No, my jsme teď slyšeli kytaru jako první ukázku. O kytaristech se občas říká, že je poslouchají jenom kytaru a jiná hudba, že je moc nezajímá. My jsme sice kytarou začali, ale nebudete poslouchat kytaru celou dobu. Já jsem sice kytaristka a je to nástroj mému srdci opravdu nejbližší a španělskou hudbu mám moc ráda. Ale stejně tak ráda poslouchám i klavír, housle, orchestry. Mám oblíbené skladatele, kteří pro kytaru v životě nic nenapsali. Takže tolik na úvod. A ještě bych možná třeba mohla říct, že já jsem byla hudbou obklopená už od narození. Hudba pro mě byla něčím naprosto samozřejmým. Rodiče mi pouštěli od prvních dnů mého života Bacha, Janáčka, Prokofieva, Stravinského. Jeden jejich kamarád, když viděl, jak ležím v kolíbce a pokojem se nese Taras Bulba, tak řekl, tak to jí v 15 bude Hindemith málo. Vzpomínám si, že třeba byla jsem v Národním divadle, když mě byly 3 roky, na baletu Petruška. Ale mám takovou jednu první hudební vzpomínku, a ta není vůbec o klasice a je to tak zvláštní a silná vzpomínka, že jsem si ji občas vybavila a dokonce jsem napsala takovou krátkou básničku. Vlastně já jsem ji ještě asi nikdy nikomu nečetla. Tak mám?
1: Tak nám ji přečti.
2: Jedna z mých prvních vzpomínek má všech 5 smyslů. Západ slunce zasazený do okenního rámu a rychle tmavnoucí obloha, z níž otevřeným oknem vane jarní vzduch a mísí se zvůní čokolády, která se pomalu rozpouští na jazyku. Máma mě drží v náručí a z černé desky se line chraptivý hlas, trubka a neznámý slova. No, co člověk ví ve 2 letech. Teprve mnohem později jsem pochopila, že v té chvíli dotknul se mě osud. Hudební bůh v podobě božského sečma stiskl mi srdce, vzal mě za ruku a já udělala první krok do labyrintu hudby. A v tom bludišti se toulám dodnes.

0: Tak to byl slavný černošský spirituál Down by the Riverside. Zpíval Louis Armstrong, spolu s ním zpíval sbor Cy Olivera a hrál soubor All Stars. Pedagožka na kytaru zahájila svůj hudební vnímání černošským spirituálem, tedy takovou skladbou, která uchvátila srdce mnohých teenagerů v době, kdy Louis Armstrong zavítal i do Prahy. Jak to bylo dál s tou hudbou?
1: Dál to bylo tak, že u nás se kromě klasiky poslouchal hodně ten jazz a já jsem vyrostla na hudbě z Osvobozeného divadla a samozřejmě na Semaforu, protože jsem vyrůstala v 60. letech. Moje máma vystudovala na konzervatoři operní zpěv a táta klavír. A já si vzpomínám na večery, který jsem měla strašně ráda. Když si táta sedl ke klavíru, máma si stoupla vedle něj a já jsem říkala, co mají hrát a co má máma zpívat. A měla jsem třeba moc ráda Mozartovy písně, ale asi nejradši jsem vlastně měla Martinů písničky na jednu a na dvě stránky. A možná nejradši vlastně to byl Sen Panny Marie, kterou jsem vybrala taky, aby jsme si ji poslechli, protože tahle ta písnička mě uchvátila, když mě bylo třeba 5-6 let, protože mi přišla taková tajuplná v té prostotě a v těch zvláštních harmoniích a v těch postupech v klavíru.

0: Tak to byla jedna část suity s názvem Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. Byla to část s názvem Sen Panny Marie. Zpívala Magdalena Kožená, na klavíry doprovázel Graham Johnson.
1: A jak to bylo dál, tak já jsem samozřejmě měla začít hrát na nějaký hudební nástroj, ale nezačala jsem hrát ani na klavír, po kterým jsem vlastně toužila, ani na trubku, teda jako Armstrong. Dali mi do ruky housle. Tak jsem začala hrát na housle. A měla jsem je ráda, myslím, že jsem hrála docela dobře. A samozřejmě, že tím pádem mám hodně moc oblíbených houslových skladeb, ale já jsem hodně přemýšlela, co bych vybrala. Mám ráda Čajkovského houslový koncert, ke kterému se vracím kdykoliv mohu a ráda ho poslouchám. A právě ten mám zase spojený s takovou vzpomínkou, jak jsem seděla na zemi před televizí, bylo mi 10 let a naprosto fascinovaně jsem poslouchala a hlavně jsem koukala na krásného mladého Vaška Hudečka a jeho debut na Pražském jaru. A tenhle koncert mám prostě spojený s tím, že jsem spěchala odněkaď domů jarními ulicemi Prahy, abych to prostě stihla.

0: Slyšeli jste koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Petra Iljiče Čajkovského. Hráli Václav Hudeček, Česká filharmonie, řídil David Oistrach.
1: No a tak to vypadalo, že za pár let logicky půjdu ke zkouškám na konzervatoř, na to houslový oddělení. Ale pak se něco stalo. Bylo léto a o prázdninách, to mi bylo 10 nebo 11, tak se mi dostala do ruky kytara. Taková stará, otlučená, s kovovejma strunama. Hráli na ní kluci u ohně. A mně se líbilo, že se na ní dají doprovázet písničky, protože jsem vždycky moc ráda zpívala. A tak jsem se sama naučila pár akordů a na konci prázdnin jsem prosila tátu, jestli by mi kytaru nemohl koupit, že bych si chtěla jen tak brnkat. A netušila jsem, že se totiž na kytaru dají hrát normálně skladby. Táta mi kytaru koupil. Pamatuju si, jak jsem přišla domů. Bylo září, svítilo zářijový slunce a ta kytara byla opřená o křeslo. A táta řekl, tak tady ji máš. Do dneška si vzpomenu, jak voněla tím dřevem. Vím, že tenkrát ta kytara stála 365 korun. A to nebylo málo tenkrát, to bylo hodně peněz. No a tak jsem se učila sama dál a doprovázela jsem si písničky a potom zase přišlo jaro. A najednou jsem dostala od nějakých známých lístek na kytarový recital slavného španělského kytaristy Narcisa Yepeze. Já jsem tomu nevěřila, říkala jsem, cože na pražském jaru kytara v Rudolfínu. No ale šla jsem tam a pan Yepes hrál. Doteď si pamatuju, že to byly různý starý španělský renesanční mistři, Gaspar Sanz, a pak jsem slyšela Bacha, Granadose a Faliu. A tenkrát to byl prostě taky nějaký osudový zásah, protože si vzpomínám, že jsem odcházela z toho Rudolfína úplně jako ve snu a najednou jsem jako pochopila, že to je to, co chci, že takhle chci, nebo teda takhle ne, ale by nešlo, ale že chci hrát na kytaru. A tak jsem začala okamžitě se učit na tu klasickou kytaru a cvičila jsem dost, myslím, posedle a za 4 roky jsem udělala zkoušky na konzervatoř. A teď bych moc chtěla poprosit o ukázku z něčeho, co je strašně známý, ale pro mě to má taky velkou vzpomínkovou hodnotu. Je to Concerto de Aranjuez od španělského skladatele Joaquina Rodríguez.

0: Nebyla to ukázka, ale byl to celý koncert od Joaquina Rodriga, jeho aranjuezský koncert. Hráli John Williams a orchestr Philadelphia řídil Eugene O'Mandy. Slavná nahrávka, starší sice nahrávka, ale stále žádoucí.
1: Já jsem poprvé tenhle koncert poslouchala z kazety, kterou mi přetočil z desky můj tehdejší učitel na kytaru. Vím, že to bylo v zimě na konci 70. let minulého století. Padal sníh, vločky poletovaly za oknem. A já jsem seděla v pokoji v centru Prahy a sněla jsem o Španělsku, o teple, o létě, o svobodě. A věděla jsem, že je to jenom sen, že se mi prostě nemůže podařit podívat se za tu železnou oponu. Ale za pár let mě potkalo neuvěřitelné štěstí. Díky mnoha shodám náhod jsem se dostala na mezinárodní kurzy k legendárnímu kytaristovi a pedagogovi Alexandru Lagoyovi. Nebylo to vo Španělsku, ale v jižní Francii. A tam jsem ten aranjuez slyšela poprvé naživo. Bylo to v Antibes, na břehu moře. Začátek koncertu byl v 10 večer. Já si vzpomínám, jak jsem se dívala na nebe, který bylo plný hvězd. A vzduch byl plný vůní a do hudby se vzdáleně mísil zvuk mořských vln.
0: Ty jsi zmínila, že ten aranjuezský koncert ti dal tvůj profesor hry na kytaru.
1: Tenkrát to byl ještě student konzervatoře. On mě připravoval na konzervatoř a byl to manžel legendární houslistky Shizuki Ishikavy. Takže já jsem se vlastně už tenkrát potkala i s Shizukou. A chodila jsem k ním a on mě prostě učil na kytaru. No. A dostala jsem se na konzervatoř a pak mě učil pan profesor Jirmal a potom pan profesor Sádlík. To byli moji kytaroví pedagogové.
0: Takže to byla ta nejlepší škola, nejenom teda česká. A Jiří Jirmal svého času párkrát jsem se s ním setkal v rozhlase, natáčeli jsme spolu taky nějaký rozhovor a to byl senior.
1: No, tak myslím, že jsem měla štěstí, že se mi jako dostalo, že jsem mohla studovat u vlastně těch dobrých profesorů. A když už teda musím vzpomenout, sice to bylo jenom několik týdnů, co jsem pracovala u pana profesora Lagoyi, ale já vlastně z toho čerpám dodnes. On byl neuvěřitelný pedagog, člověk. Na ty setkání s ním opravdu nikdy nezapomenu. Třeba jenom vlastně mě to došlo až po strašně moc letech, protože třeba my máme, že jo, slavného skladatele, který napsal hodně věcí pro kytaru a to byl Heitor Villa-Lobos. A představte si, že ten Lagoya se s tím Lobosem znal, protože se potkali, když byl Lagoya mladý a ten Lobos už byl jako starší, tak se někde setkali a mě Lagoya vyprávěl, že mu pan Lobos přesně řekl, jak si představuje, jak se mají hrát jeho preludia. A ten Lagoya mi to řekl. Takže já vlastně mám zprostředkováno tímto způsobem, jak si představoval sám autor interpretaci svých 5 preludií. No není to krásný?
0: Takže jsi absolvovala konzervatoř v Praze pod vedením Jirmalovým a Sádlíkovým. Ten ano. Profesor Arnoš Sádlík, to byla taky určitá legenda.
1: Taky on byl z Brna, potom přišel učit do Prahy. Jsem ho měla moc ráda a bohužel vím, že jsme se jednou potkali, když už jsem samozřejmě odabsolvovala a slibovali jsme si, že se sejdeme a dáme si kafe nebo vínko a pak najednou mi někdo říkal, že už tady mezi náma není. Vždycky si říkám, že by člověk neměl odkládat věci, které se už nedají pak vrátit. No. No, než se od těch kytarových vzpomínek a nahrávek dostanu zase k jiným nástrojům, tak bych ještě zmínila jednoho kytarového autora, kterým je Agustín Barrios Mañoré. Od něj mám ráda asi všechny skladby, ale já jsem vybrala Choro de Saudade. Mimochodem, víš, co je to Saudade? Má se to vyslovovat opravdu Saudade a ne Saudade. A je to portugalský výraz pro melancholii, stesk, nostalgii a touhu po něčem, co je navždy už ztracené. Něco, co jsme zažili, prožili a co se už nikdy nemůže opakovat. Je to smutek ze ztráty spojený se vzpomínkou a vděčností za štěstí, které se už nevrátí. Já jsem tuhle skladbu poprvé slyšela na kytarovém festivalu Open Guitar v podání vynikajícího kytaristy Zorana Dukiče. A ta jeho interpretace mě prostě emotivně zasáhla. Vzpomínám si, jak jsem tam seděla a měla jsem úplně jako sevřený krk dojetím. Když dohrál, tak v několika vteřinách ve mně uzrálo rozhodnutí, že založím soutěž pro mladý kytaristy. A to jsem udělala. Ty jsi to zmiňoval na začátku. Já jsem ještě ten večer na tom začala pracovat a Pragytara klasika se teď konala už po 17. A já opravdu nevím, jestli bez toho zážitku, toho čorose, by ta soutěž vůbec vznikla.

0: Tak to byla skladba Augustina Barriose s názvem Choro di Saudade. Hrál Petr Seidl.
1: No a pak jsou samozřejmě skladby a skladatelé, bez nich si fakt neumím život představit. Začnu Johannem Sebastianem Bachem. Mohla bych vybrat cokoliv, ale nakonec jsem se rozhodla, že to bude Čakona z houslové partity D-moll. Protože já ji mám samozřejmě ráda i v houslové verzi. A ta kytarová je pro mě něčím velmi taky zvláštní. Třeba to vám prozradím, no. Já jsem si kdysi slavnostně slíbila, že dokud Čakonu nezahraju, tak se nevdám a nebudu mít děti. Většinu svých slibů dodržuju, ale tady jsem selhala. Takže Čakona v kytarové úpravě.

0: To byla slavná čakona Johanna Sebastiana Bacha z partity pro solové housle číslo 2, tentokrát v úpravě pro kytaru.
1: A já bych teď od kytary přešla ke klavíru, ale u Bacha bych ještě chtěla zůstat. A tady bych mohla vybrat cokoliv. Temperovaný klavír, francouzské svity, anglické svity. To všechno je krásné, všechno poslouchám, všechno znám, ale já jsem si vybrala partitu B-dur a začátek preludium a almandu. Tahle partita mě totiž hodně provázela tím divným obdobím před pár lety, kdy jsme všichni museli sedět doma, když jsme šli ven, tak jsme si museli vzít roušky. A já jsem to období prožívala dost špatně. A když mi byla už opravdu hodně beznadějně, tak jsem si tuhle zrovna hudbu pouštěla a to mi dodávalo nějakou sílu a víru, že bude zase lépe.

0: Partita pro klavír číslo 1 B dur, BWV 825, cyklu 6 partit. Johanna Sebastiana Bacha zazněla v provedení Marie Perahy.
1: No, dalším skladatelem, kterého potřebuju poslouchat a kterého můžu vlastně poslouchat kdykoliv a cokoliv, tak to je Wolfgang Amadeus Mozart. Ať jsou to opery, symfonie, koncerty. Zase jsem musela přemýšlet, co vybrat. Ono je totiž od Mozarta krásný všechno. Ale nakonec jsem se zase zaměřila na ty svoje vzpomínky a tak jsem vybrala klavírní koncert A-dur. A ten jsem totiž poslouchala poprvé, kdysi v autě, když jsem taky poprvé jela sama po dálnici a zažívala jsem takovej opojný pocit z té rychlosti a přitom jsem měla pocit, že mám všechno pod kontrolou. Bylo léto a kolem mě se míhaly zelený stromy a všechno bylo zelené a svítilo slunce a tenhle koncert je pro mě prostě zelenozlatý. Stačí, když slyším ty první takty a zase se ocnu v tom autě mezi tím sluncem a těma stromama.
0: Tak tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A dur.